0: Takže tady funguje můj mobil. Yeah, Edward, 1010601, last of set.
1: No. Copy, standby.